Je, dnes že byla jisty pity, boj už nemožu robiti. Dnes že byla jisty pity, boj už nemožu robiti. Za tych vítr za horami, slunce švíti nad polami. Dívča spíše stežečka, nese borsek s kompeniami. Dívča spíše